natažných ptáků se každý jaro navrací, pak doma usednou životem šťastní znavení. Já od paneláků hlavu svojí odvracím, prchám do

Ty z žďasu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben

zazdou na mě noční můry z domu bytové kultury. Od půlnoci bez námitek ležím frontu na nábytek. Díky našich krámů spektru zítra jdu spát před elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky?

díla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunajek hltavým, Baltu celého pěnám, krásnohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv, k ourazu záští jazyk, a k

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovanej, ostrej jazyk a ostrej nůž má v botě schovanej. Jednu nohu má dubovou a druhou dřevěnou, a když se šuntá po štatlu, vrže ji v kolenou. Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás trop, jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí, a potom si bob začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tonka odpoví, a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový.

Bob ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štajev a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a měla

ticha pro bohatunka. To byl kus a už je pod hroudou a já jí zpívám do svý blues a roky, jo, ty

0: nohy dřevěný nohu klavíru.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne je. Snažil jsem se pochopit

a místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne, nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť, ať zas ti vidím do očí.

přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím.

žádná naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout.

0: až se to všechno zpátky jak ten čas.
1: Čerstvý vítr, Plachet, Radio Folk.

kde okna byly čistý, kde na ně nalepily listy. Zbůh darma na svátek, já namaloval dům, kde lidský úsměv platí, ne, že se hnedka ztratí.

kde se lidi rádi schází a kde smí, co chtí říct. Já namaloval dům, co má jen 7 pater, kde je nájem za pakatel a kde nechtěj pořád víc. Obraz jsem postavil na rohu ulice, kde si ho může koupit každý za babku. A pak jsem čekal týdny, čekal měsíce, kdo koupí obraz domu bez zmatků. A lidi řekli, obraz? Fantazie? To jsme se sekli, kdo pak tak dneska žije a kýčem nazvali ten můj dům. Ten obraz, kde je dům? Kde se lidi věří a mají čistý prahy v dveřích, kde zřídka slýchají pláč, tak jsem ten obraz schoval a zamknul na 3 zámky, z mých očí zbyly slánky, celý večer v tenhle den.

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně opáčí. Hej, si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, zlomíme si vás, Příhoda, ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, Tobičovi hrůzou až přechází zrak, jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijíždět lokálku. Zachraňte Příhodu, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, Příhoda, dokud naživu, Příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, Příhoda, co znal tunely, Příhoda, zemřel klidně k ránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody, na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, Příroda, a její hlas, Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:15.

tančil jsem s Marií v laciným lokále, na stole půl litry, u stolu veselo zenický varhany, forte a tak dále. Říše mi šplouchalo labutí jezero. Tančil jsem s Marií v laciný putice a jsem si folklórně do skoku zavískal. Za chvíli po mně už lezla jak štěnice. Dědkové slintali, jaký má stehniska. Krok sum krok, krok sum krok, ten chlípný valčík, za okny voněl nám parčík. No tak pojď, Marie, bude to obrovský, já jsem tvůj louskáček, já jsem tvůj Čajkovský, uvěř mě, Marie.

Tančil jsem s Marí ve čtvrtý skupině, aby to nebyla docela otrava, dveře se rozlítly a já jsem uviděl,

mrcho, čuchněte, jak voní krchov. Plav domů, Marie, už toho bylo dost, zítra mi zaspíváš svou ódu na radost. A tebe, frajírku, zašlapu do země, já nejsem medvěd, jsem Vašek a neštvi mě.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnoci. Kdo se ty někdy dřív nebál se víc prázdných papírů a ráno, že poví.

zemřel k noc svíčky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se černovláskou.

noc svíčky, uschly tvé slzičky a dveří skřípání, nese mi stýskání, stýská se černovlásko po tvé rtěnce.

pláčou dlouhé samohlásky. Stýská, zůstala si mi pod víčky, dohořel k noc svíčky, uschly tvé slzečky.

0: se mi. Stýská se mi.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

a mě už v uchu hrozně kručelo a ty jsi mi ho tak hezky nakrmila. Prosím, prosím, ještě zpívej, ať zapomenu všechny rozumy, já vím, že ti to nikdy nevrátím, i když se tváříš hezky skromně. Ještě zpívej, a co na tom, že to neumíš, jiní to umí, ale co já s tím.

prostoru, kde zpívali mikosy, než odletěli čertví pročakám. Už třetí den tam kdo si kosu brousy, kdykoliv se z okna podívám. Možná je to rybář od jezera, na zahradníka nemá pohyby, či snad mi v nebi, že by svíčka dohořela, neboť s kosou se nechodí na ryby. V hlavě mám cívku od prošváb i kondenzátor, zapojil jsem to všecko do jedné řady. Třeba je to jenom smutný imperátor z nějaké rozpuštěné armády. 7654321. Těch možností je, že se nedá spát. Třeba je to mimozemšťan z nedohledna a přiletěl se na nás podívat. Dost možná, že je to jen dudák od pobudy a teď jí u stropu to začalo harašit. To asi někdo zkoumá bonitu mé půdy, asi nějaký střešní parazit. Snad je to zloděj, lupič, pirát nebo jety a snad i úmyslně chce mě oloupit. Tak to jsi měl přijít hochu před 40 lety. Nevím, co bys tu chtěl dneska vzít. Pravda je ovšem, že mám pod okny vartu, i když nevím, co tu vartu je. Ani jsem nepodepsal chartu, ale ta možnost furt tu je.

Určitě i mezi váma jsou lidi jako jsem já. Ke mně do pokoje, když přijdete a otevřete jakýkoliv šuplík, všechno tam je nádherně srovnané. Všechno má svůj řád. Tak například trička. Trička jsou rozdělený na ty do Včka a na ty s normálním lemem. Trička se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtavšího po nejsvětlejší. A protože pracuji v hotelu a mám spoustu obleků, košil

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Hayes. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Hayesovu story. Jiskřivá vda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimmy. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče klidně stůj. A tak tu sedím

zahlédl jsem tě z vlaku. Tebe jsem nemohl nepoznat a já byl ten malej v saku.

stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch

Kdyby tak ten motýl, co ti hnízdí pod límcem, mohl křídla roztáhnout. Vzlétnout vzhůru, vzít sebou tvůj úsměv, mohla bych si boty zhout, zapálit cigaretu a rozpustit si vlasy.

Folk je železná košile. Radio Folk.

ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý, jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden šlágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. Ne každý vládne nad svým osudem, na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem, příběhy máme v sobě ukrytý.

0: Hej, kamaráde, nemáš přetopenej kotel? Vltavský drak a dělá na mě hů.
1: Před malou chvíli bylo 8.

ulicí. Přidat ještě trochu deště a vzdálený zvuk sanitky, ta veteš možná vydala by na obstojný vůz. Škoda, že jsem jenom malej českej, zvyklej spíš na zbytky a zmínkány, co chroptí, jak před smrtí, mě občas jímá strach a hlas. Chtěl bych zpívat o silnejch pažích, o pevném pohledu a na

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

ticho, které potkává tvůj smutek bezbřehý. Jsem nic na šachovnici času. Jsem obloha a dům, do něhož vcházíš strobonkou vrázkou.

Čí plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít i více, kam jsem to vles. Modři, uši od hlíny a v ústech dva zuby a v očích pohledy.

obyvat. Tak chystej obvazy, až se ti dva jak se mi porazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boji a vylézá z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí.

0: kukuřičný pole.
1: Vyrostl jsi z opice.
0: Kukuřičný pole.
1: A tak si na ní někdy hraješ.
0: Kukuřičný pole.
1: Někdy si na ní hraješ.

je právě tolik, kolik je. Přesné číslo není důležité. Právě totiž zazněl výstřel u zimního paláce. Všechno teď bude společné, stejně špatné, stejně zbytečné. A kdo drží smeták hubu krok,

důležité. Právě jsem se totiž vrátil od volební kumpany. Všechno teď bude podle mě. Kdo něco ví, tak ať zapomene. A kdo přeci něco cekne, už si ani neštěkne. Černý les, hladový jak pes, to je ta vaš

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem, Hynkem, Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho Nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Nežasnu nad svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdně, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou, abych

Stá od těch slečen. Kdyby nebyl poeta, neměl by teď rýmy vydržet do léta, zle jsou zimy. Kdyby nebyl poeta, konec nemá ubohý, píše verše do sněhu, píše.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

dá. Byl bych tam rád, vrazil slunce, hvězdy nekonečno, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se mu líbím, tohle prostě řekněte si, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

se bije i v kaki munduru, je to nic moc, ale paráda, je to nic ani moc, ale paráda, je to nic ani moc.

pravda. Když nechcete dobrovolně, zkusím hrubou sílu, je to nic moc, ale paráda, je to nic, ani moc, ale paráda, je to nic, ani moc.

země, národ, historie, zákon, právo, morálka, člověk, nula, bakterie, spravedlnost, decimálka, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, prachy, vláda, tvrdý chleba, nevědomost, jistota. Prapor, Francouz, kovadlina, Marseje za dějiny, revoluce, gilotina, vyvražděné rodiny, neděle, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, Napoleon, ostrov Elba, padoucnice, samota. Goethe, Schiller, Nietzsche, Friedrich, Hitler, Říšská orlice, Goebbels, Göring, Marlene Dietrich, Wehrmacht, Heydrich, Lidice, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jeden Berlin, druhý Berlin, husy, kůže po těle.

smutku. Posuňte zač chlebodárce, uložil jim důdku, uložil jim důdku. Míša s Ríšou jezdili na autobusu s kloubem, harmonogram jejich jíst byl následovně skloben, střídali se 15-20.

Na apríla odpoledne řídil Míša Brychta, zaplněný autobus jel ke stanici Richta, tam už čekal Ríša Bílek na svou jízdní půlku. Na očích měl tmavé brýle, v ruce bílou hůlku, v ruce bílou hůlku. Míša zajel ke kraji, co dál se dělo, věř mi, z autobusu povyběhl před nimi to dveřmi, tváři výraz chápající dovnitř Míšu vedl a ten mírně tápající za volanci sedl, za volanci sedl.

Ruku dejte na šaltpáku a dole je spojka. Tady se to startuje a tak se dává dvojka. Já vám povím, to dá rozum, když červená blikne. No tak postupte si dál do vozu, on si rychle zvykne, on si rychle zvykne. Autobus se rozjel cikcak a dá

Bázně. Cestující pozvolna se zbavili své bázně, když poznali, že situace vlastně hrozná není. Na podnik pak přišlo 30 trestních oznámení, trestních oznámení.

upletu špagát s konopím na ten tvůj outlej krk. Málo kdo z lidí pochopí, nač hledám duch,

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudeb

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhel.

rukama. Koukejte, to je ten, co chtěl být nad náma. Nepřejem mu to, bylo ale právě náčasy. Dáme mu bejvál,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

mistři, děkuji. Vidíte, tančí v rytmu vteřin šíleně, ministři válčí.

nebeský oko všechno vidí, dívá se zhora dolů na lidi, i na to pískoviště, kde ti Tonda, co už chodil do první, ukrad dinosaura z Kinder vajíčka. A viděla to i Anička. To bylo tenkrát v 96. Ty jsi ho chtěl zpátky a tak si dostal pěstí a byla to první lež a první křivda a útok. Ani ta Anička už tě nebude chtít. Utekl si s pláčem za panelák, chtěl si supermanem být. A blbý dospělí tě vůbec nepochopili a zmlátili tě za to, že jsi přišel domů až ráno z hřiště, ale ty jsi věděl, to je teď a příště bude příště a tušil si, kluku, teď už to bude dobrý. Už máš vybráno, všechno zlý vybráno, z osudu vybráno. No ale pak táta někam zmizel, vyklidil svoji poličku a máma plakala modrým okem a ty zhledal svoji Aničku a doufal si, že to bude fajn a říkal si, mami, my už nikdy nebudeme sami. Pak ses poprvé brutálně zamiloval do čarokrásný vokatý voňavý holky, jak jinak. Studená sprcha honila chlapy a pekla jim v dolky, každej ti říkal, je to andělská mrcha, ta tě zdrchá. A ty jsi mu samozřejmě nevěřil.

0: Řekni, kam mi mizíš v noci, když u mě máš spát.
1: To bude jen tvůj pocit, celý noci poslouchám, jak dýcháš, skrývám strach, že mám tě rád. Řekni mi,

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a kus svýho srdce dá. Protože sednout za volan, jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout tmy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat dvojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.

Divadlo na malé oblasti zvláštní příběhy dává. Herci, publikum, všichni v jedné pasti, návštěva, žádná sláva.

milovací bez květin, bez lesku, zaskomírajícího potlesku. Skončil další jímavý příběh, zhasněte sál. Program slibuje večer plný.

bych se lépe rozumět všemu, co jsem tak špatně chápal, tak málo znám. Za to všecko, co mám dnes na triku, omlouvám se ctěnému publiku. Dopadlo to jinak, než jsem si představoval. Omlouvám se ctěnému publiku, dopadlo to jinak, než jsem si představoval.

9 hodin 25 mě opustilo štěstí. Ten vlak, co jsem jí měl jet na koleji, dávno nestál. 9 hodin 25 jako bych dostal

Město koupe se v mlze jako v rozlité smetaně. Reflektory kreslí pruhy do bílé tmy. A lidé na svých cestách působí poněkud zmateně a ptají se, kde jsou a kdo jsme vlastně my. Mírně rozčílený pán jako vystřižený z komiksu a dáma, která slova

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

noční Prahu k metru Ačko posví až do denní tůře. Kráčí krylované kuře, vyšňořené v termosáčku.

Kuře kráčí, kam to neví, hledí k nebi, křídly mává.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí, konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul, nejdřív jen s ním. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou stířek,

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada. Haha, možná můžete být rád.

Pět kroků těžce váží, příběh, aby neuletěl. Panskou mlhou s Vladimírem, od nádraží v lese panském, vlčinou se propíjíme. Hořká stéká po skle prasklém, nedožijem do večera. Míní starý zbytý přítel, pod nohama stoupá hora. Slyším ho, jak mlhá.

Všem nám něco seberou, i když zaplatíme zvlášť. Snad nám to stálo za to, klid ztratit na duši, jablko okusit, vědět a netušit. Jablko okusit, vědět a netušit.

pomalu kouzlo ztrácí, básničky tobě napsaný, bláhových sůlek závědí, po bitvě dávno prohraný, kam se co dál. Už si tak strašně dlouho pryč, a navíc přestala si psát, a teď si blázne, klidně křič.

Právcové slepých kolejí, zlosin a dcera Úsvitu, pouštíme slunce do bytu, život přeteče jako sud, když budem věřit na osud. Žižkovská věž se budí z mlhy, farmázy staví svoje trhy. Nad Viktorkou už dávno zhasly, štamgasti všechno pivo spásly. A loupežníci po bazarech rozvážejí zboží štíplý v barech. A uličníci na ulici hřejou si ruce v popelnici. Padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap, padadap.

0: Voděnka.
1: Před pár minutami bylo 14 hodin.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

sladká jak dýka, mi probodla duši a tobě má lásko. Jde o to tež a tobě má lásko.

Noc bude dlouhá a plamínek malý, a pak už nic než samota. A pak už nic než samota.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

Folk. Hlava nad vodou.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hodili mě přes palubu. Za věrnost netrestají, u těžkého stolu z dubu pak sami sobě tleskají. Nikdo pravdu nechce slyšet, ta slova pro ně obtížný jsou hmyz. Zpřádali falešné nitě v temné kopce.

hodili mě přes palubu. Navzdor celé posádce předvídali mi záhubu, když neposlechnu

hodili mě přes palubu. Já však ještě nekončím, bojovat o život budu.

jsou z léta do mraku.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Jedu busem, oproštěn od svých potřeb, být spanilé ženy kolem dodávají na síle. Je modrý den, jedu na spolužáků v po.

na svůj stav. Když se nad ránem smích a slzy mísí, 72 s vnukem vysloupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen ve vašich vzpomínkách.

kdysi jsem měl svět v rukách svých a řeky tudy tekly každý den. Musel jsem blázen být a nevěděl, co chci mít. To, když jsem všechno zahodil,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Dneska mám chuť uzamknout dveře na kliku. Sednout si do knajpy.

ruku na poslední pozdrav zvednout. Co dál? Předstírat, že je to jedno. Ne, tak to bych lhal. Ten čas, co jsem byl s tebou, za to stál. Zadní světla tvýho auta blednou.

trochu volnosti a vzduchu, to bych rád. Trochu potřeboval bych se projít, než zase budu muset utíkat. Trochu se nadechnu

říct, Ježíš, co jsem to chtěl, Bože dobře to ví, protože ne mě tam, abych mohl jí říct. Lady si má.

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer

smrtelný síti. Poutaný předivem peněz, šetříme si dobrovolně na pevnější řetěz. Slyším psí vytí, bezduchej guru, co zahání myšlenku jak můru.

0: s tím, že není zbytí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
2: We'll meet again, don't know where.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me. Na dlaní jednu z tvých řas.

pak dělila nás mořská hloub, jak dávno hodíš, nuž ruku

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou.

Včera o 4:30 šel jsem přes náměstí na morovém sloupu

0: z nudy, vědět o lepším světě, utečem tam dolů, jenom vědět kudy.
1: Každý svou krajinu má.

Vdaná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

co dělat, co komu přisoudím, aby každý spravedlivě dostal ten svůj díl. Mám v ruce klas z každého zrna,

když stín nad strží v Utahu skrývá rokly přes polední žár. Je slyšet z dola ozvěnou, jak koulemi, když práskne biliár. A pak ten stále stejný zvuk, když teče voda. A chce se věřit, že se to zas jednou podá. Že není důvod utopit se. Tak uplývá nám láska po večerech už dlouhý.

protože jsme, jak ty říkáš, sračky a kořalové. Když jsme spolu, lásko moje, to první léto sloužili, v srdcích plno nepokoje.

čtyři stěny panelové. Ty mě strčíš do přihrádky srát.

když makáme, tak proč na plný pecky? Jsi jak za Marie Pujmanové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky jako ořálové?

jen jako články novinové. Myslíš proto, že jsme lásko moje sračky a pořádové.

let. Stavíme ledoborce atomové. Myslíš si proto, že jsme lásko moje sračky?

času, který všechno kolem drtí. Pěstí ručky hodinové. Protože jsme prcko moje sračky.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Chtěl slunce být nejen planetou,

Mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

ve čtyřech případech z pěti zvládly by to její děti, v pátém zase my, v pátém zase my. Bezdětná táhne však od obce k obci, nabízí, slibuje, láká k adopci, nabízí, slibuje, láká a vábí, vydává propustky, zřizuje štáby.

sady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou já bych nemohl se zubatou ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na

Je to jak Beatles na startu, All My Lovin' a She Loves You. Vložili mezi nás paspartu, podrazím-li tě vyhraju. Podrazíš-li mne vyhraješ, je to jak ranej Olympik. A i když to v nás roztaje, zůstane jeden trosečník.

dvěma klouby v očích, až tam, kde šplouchá ty kaka, letět si tělo smočit,

o ptace, slunce, na Ikara, nevěřit na počasí, zírat jak věrná moje stará, v parku se k mladším hlásí, pak s rozbouřeným Atlantikem.

naslouchat větrům z Dominiku, v Panamě ztratit kšandy, pozdravit tisíc kominíků, co metou celý Andy.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, pod tím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

se mnou palící jsou, kolik očí se ve mně obrátí, ale ti ostatní přitom slyší. Kolik uší, kolik rukou, kolik uší, tolik pohody.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepeních

0: bylo.
1: Šťastný dítě,
0: šťastný dítě,
1: všichni svatý,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou,
1: koně budou, tančit v zelí,
0: tančit v zelí,
1: zlý myšlenky,
0: zlý myšlenky,
1: by zmizely.

osud tvrdou pěstí zničil lidská štěstí, zničí i ten nejkrásnější květ. I ten kvítek jara vzala Niagara a víc nevrátí ho nikdy zpět. Teskně hučí Niagara, teskně hučí.

tomu není pomoci. Střemhlav do propasti padá prout a v něm vidím tebe.

se smráká, máš podobu draka a dívá se jedna z tvých hlav. Ten pohled pálí, má chuť ciankály a radost

Tobě se líbí bíčko do rybí a pravdu jenom svou mít. Chlubit se činy, ty jsi jediný, co chceš, můžeš si vzít. Hraješ na všechny strany, můj dobrý známý, a každý ti za pravdu dá. Sčítáš mé dny, jak jsi průhledný, tak co jsem

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

a vítr ticho v drátech protírá. Stojíme sami před zastávkovou značkou. Za týdnu pár

když je smutný keramik, to je jiná píseň. Ten si v peci zatopí a už netrápí se. Nejdřív spálí dopisy od svý první lásky, potom skripta z Umprumu, jsou jich 4 svazky. Potom přijdou na řadu 2 oddací listy, pak monografie polského symbolisty. Z komína valí se kysličník uhličitý, když hoří akryly, lepty

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu a kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

Ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

postavy snadská vykouřen zrak utírat jídro celem spatřit kořen kulčivový písmu na list tlačit perem schladit tváře poudlení éterické oleje pak vykousat strach logu spině

ty klidně budeš spát. A pak, až odvíjí na věži

to uslyší. Kolik uší, kolik uší, kolik rukou, kolik rukou, kolik uší, kolik uší, kolik pohodí.

0: Kde je? Leží tam v oboře, nožky má nahoře, bojím se, bojím, že umře.
1: Zas kousek blíž.

V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl v pravou chvíli,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtvý jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabý.

zvěř a zertů dvých začal se drát. Černý plamen pálil naše světla po nocích. Zítra budu stát.

nad obzor vyfukuje, houf komínu svý šmanty, dopadají na tuje, průvod a muzikanty. Zpívají a vytrubují, jak se dnes pěkně žije, soudruzi agitují, jaké psát poezie. Takové bylo dětství, je v tahu chvála Bohu, a já mám vlastně štěstí, že co chci dělat mohu. Kolik jich asi bylo minulých generací, těch, co je zahubili na nucených pracích. Ještě se jenom míří, ještě to nespustili, jen pavouci a štíři myšlenky ozdobili. Porád je v zádech cítím, že už se zase derou, než vystartují svitím strašidelně měs. Nenažraní a líní od věcí papaláši, co lež mezi vás vklíní Kainové a Jidáši. Co se mi cestou střetnul a už jsou tady zase podrazy, keci střetnul, co papaláš, to prase.

0: zahubili na nucených pracích. No a tak tajně doufám, že se už nezúčastním, a když si nikdy zoufám, no tak se prostě zmastím. Lepší nezastihnout tu smutnou periodu, raději se smrtí vyhnout, nežli zas do průvodu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Radio Folk. Nic víc, nic míň. Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

ale cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům.

0: Členky na kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé. Která se neusmívá.
1: Celý týden přežívám, čekám, až to přijde, snad to vyjde, bude víkend, no a já.

Ono to uteče, člověče, a najednou je konec a čas tě pod línu zavleče a mává, mává po ú, co teče, to pápá, život proteče mezi prsty. Každej má, co si upeče a mává, mává po ú, co teče, to pápá.

spícímu tělu mluvím nazdař Bůh. A jsem sám a nejsem sám. Přes mokrý

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí doucpané vany, řeknete si, to je špatný těsnění, ale věřte nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta přeplněná

byl bych z té bitvy rád zběh. A ty si zkousala nechty a každý z nás na jiné straně fronty dobu klidu zkracoval, každý tvůj pohled byl šlecht.

0: napravit, tě sevřít v oběti.
1: Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze.

to, jak si koušeš necht. A lano, co nás drží spolu, zdá se nebezpečně napjaté, srdce už mám samý steh. A ty si dál koušeš necht. A spršky modrých jiskřiček, co srší ze tvých zorniček, dál čeří moje vody stojaté. Jsi pod proudem, jsi nabitá, a já jen čekám, kdy povolí hráze. Nerisknu si bez ochranných rukavic tě sevřít v obětí. Jsi pod proudem, jsi nabitá a probíjíš mě navíc než tři fáze. Jsi dobře maskovaný stožár super vysokého napětí. Vždyť láska je pytel blech, tak proč si dál koušeš nechty?

co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 1870.

Kradli, vraždili, loupili, neměli žádný zábrany. Lidi seděli radši doma, nechodili na trhy. Neriskovali nebezpečí, zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho při lidi seděli radši doma, nechodili na trhy. Neriskovali nebezpečí, zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho přijel z Prahy detektiv Tauzena.

Jednoho za mříž vsadili a druhýho popravili. A Plzeň si zas odechla a všechno bylo, jak má bejt. A myslíte, že všechno bylo, jak má bejt? Nebylo.

řekněte, že Samson ztratí sílu, když mu vlasy zkrátím.

přes moře jak ptáci, v konci cesty tmavnou, po kapkách se ztrácí. A kde je cíl za vlnou na moři?

pěkně vedle sebe. A kde je cíl za vlnou na moři? To jsou jen představy mé ženy Evy. A kde je cíl sedmero pohoří, sedmero řek, to nikdo neví. A kde je cíl za vlnou

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

co jsem četl a někde jsem byl, ještě jsem toho tolik nepochopil. I když na město zas dosedá stín, to, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá, tvoje ruka v dlani možná je má. I když na město zas dosedá prach, otevři oči, my už nemáme strach. Jsou v nás tyhle ty pocity, jsou v nás, hrajeme, pocity jsou v nás, tak nám je znáš.

pochopil, i když na město zas dosedá stín. To, co jsem nevěděl, teď možná už vím. Něco je pravdou, a nebo jen se zdá. Tvoje ruka v dlani možná je má, i když na město zas dosedá prach.

čeho se bojíš, je někdy jen v hlavě. Nakresli vězení a na zeď napiš útěk je v plánu, jenže běžíš přes mohyly v trávě. Nic v tobě nezmění ten strach z křížků na pianu.

čeho se bojíš, že svět je větší než dráha sáněk pana Lady? Chyba lávky, hledáš země bez nebezpečí. Když udýchaně strkáš svoji hlavu do ohlávky, čeho se bojíš? Čeho se bojíš?

čeho se bojíš? Velké vážné smrti, z titulní stránky nebo té malé všední každodenní, že smyčky silnic zrovna tebe neuškrtí.

0: Čeho se bojíš?
1: Živá voda v moři hudby. Radio

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

podzimní odpoledne. A místo letního už zas zimní čas. A žádná naděje, že se mlha zvedne. Nejen ta mlha venku, ale i ta v nás. Prosím tě, rozsvěť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsvěť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsvěť, ať můžeme zas zhasnout. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Až se to všechno zpátky, jak ten čas přetočí. Najednou padla hrozná tma, jako když rázem svoukneš svíčku. I když jsme tady jenom sami dva, přesto tě nevidím,

naděje, že chceš slyšet můj hlas. Prosím tě, rozsviť, ať je mezi námi jasno. Prosím tě, rozsviť, ať zas ti vidím do očí. Prosím tě, rozsviť, ať můžeme zas zhasnout.

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Má svoboda na dvoře zarostlého bloku. Jsem hodný hoch, jenom hledám svoji kolaloku. Bojím se o práci, ale velet to se mi nechce. Pusťte mi seriál, kde všechno půjde lehce.

s křikem se ženou k pláži, konečně smíjí se, co se nemá, vlnky se neúnavně snaží a hladina je němá. Jednou to řeka sama ráda poví, že od prostředka taje na břehu písek, že je z brusu nový a že vysychá od okraje. Oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a uši jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

Sklenice stojí plná a za ní zeje prázdno. Rozvalit hráz, než přijde velká vlna, prozatím není radno. Za ní už čeká jenom chtěné, na zlatou nit se rybka chytí, ještě se plachý synek leká, šupinek jež se třpití. Moře je tam, kam teče řeka, snaží se napovědět, sestřička prosto řeká, jenže i ona spává po obědě a na ř ještě čeká.

oči se jenom diví, ústa jsou plná sladké pěny a už jim nedaří se rozeznávat odpovědi od ozvěny.

poetikou nějak zvlášť nehýří. Už brzy pastušku

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spase?

0: krátce po jedné hodině.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.

Rád mám ten svět a kraj, kde vládne pravda a dobrý mrav. Tak rád mám ten svět a kraj, kde jeden je druhému druhem. Tak rád mám ten svět a kraj,

vlasy rozcuchané měl do všech stran. Skrz okno vstoupil, aniž by zaklepal.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá.

Kde kdo písničku o ničem s radostí zpívá. Křepce leď do kraje, holubičko moje sivá. Několik minut já skládal uchlíva, náramně lehce se ta píseň zpívá.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

Kdo nezná slovo jindy, kdykoliv přijde na pomoc a vytáhne tě z brindy. Je dobré najít někoho, kdo řekne

je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

jako hrad, je to snad postila,

někam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hrůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš,

0: očach a v cudzom prízvuku.
1: Ľudia dobrý, já len hledám, kdo by mi pěkně zaspěval. A nebojte se, nebojte se, pak půjdu zas dál. Za posledním nádržím je nekonečno polních cest.

0: se po ní rozleje křik, co všechno přehluší.
1: Češi peši do Prahy,
0: slunce v tvářích má svůj stín,
1: hajlujúce pravice
0: a krojované moře vin. Čerti vzali 15 let, prosté je peklo, prostý lid, jdou noty hrůzou skamenět, anebo přes prach vykročit.

0: překročit.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.